0: jsou 3 hodiny na Rádiu B.
1: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
2: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum and bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum and bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum and bass i těm, kteří třeba tvrdárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na Rádiu B začínají.

I'm used to it by now. Just breathe.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

cumplió.

Radio Béčko. S náma teprve žiješ. Radio B.cz.

Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší rádio B.
3: Arnold Schwarzenegger se zúčastnil speciálního večera v pražském paláci Joffin, kde mluvil před stovkami svých fanoušků. Program zahrnoval slavnostní tříchodovou večeři a aukci předmětů podepsaných samotným Arnoldem. Výtěžek z aukce šel na charitativní účely a fanoušci si tak odnesli nezapomenutelné zážitky z této premiérové události. Básník a spisovatel Miloš Doležal v nové knize odhaluje kouzlo Vysočiny, kraje plného literárních legend. Jaroslav Hašek na Lipnici provázel skauty a Foglar zase šířil své myšlenky. Doležal, rodák z tohoto regionu, přináší jedinečný pohled na jeho kulturní dědictví. V pražském centru moderního umění DOX probíhá výstava Radky Bodzevič s názvem Faust. Inspirace vychází z literárního díla Goethe, které zkoumá lidská dilemata a rozhodnutí. Obrazy jsou k vidění od 19. června do 8. listopadu 2024. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Miles Davis, legendární trumpetista a jeden z nejvlivnějších jazzových umělců, slaví své století s novým boxsetem, vydaným pod značkou Prestige Records. Kolekce Miles 56 zachycuje jeho spolupráci s Hvězdným kvintetem, která brilantně spojuje minulost a budoucnost jazzu. Tento set představuje vrchol Davisovy tvorby z 50. let a nabízí posluchačům hlubší pochopení jeho inovativního hudebního vkladu. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Zarepuj si s námi. Na Béčko.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, z oblasti architektury přichází pozoruhodná zpráva z Číny. V Kunžanu se nachází netradiční pyramidovitě tvarovaná obytná budova, která upoutává svou jedinečnou konstrukcí. Toto architektonické dílo je nejen funkcionalistické, ale i fascinující pro obdivovatele moderní architektury. Doufáme, že vás tato inspirace zaujala a přejeme krásný den. Tým Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rokuj s námi na Béčku.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Nový thriller The Get Out, režírovaný Derekem Bortem, představuje Russella Crowa jako Manka Capaca, bývalého majitele nočního klubu, jenž se snaží uniknout své nebezpečné minulosti. Děj filmu, který je inspirován románem Strip Thomase Perryho, zahrnuje napětí z kartely, záhadného muže a dva nelítostné střelce. Film slibuje dramatické zvraty a napínavý příběh, který diváky udrží v napětí. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní

0: Bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
1: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
2: Big Beat na Béčku. To můžem. I can

A teď si dáme rockovou pecku na Bčku. When I was just a boy.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. Pořadu novinky na

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Arnold Schwarzenegger se zúčastnil speciálního večera v pražském paláci Joffin, kde mluvil před stovkami svých fanoušků. Program zahrnoval slavnostní tříchodovou večeři a aukci předmětů podepsaných samotným Arnoldem. Výtěžek z aukce šel na charitativní účely a fanoušci si tak odnesli nezapomenutelné zážitky z této premiérové události. Básník a spisovatel Miloš Doležal v nové knize odhaluje kouzlo Vysočiny, kraje plného literárních legend. Jaroslav Hašek na Lipnici provázel skauty a Foglar zase šířil své myšlenky. Doležal, rodák z tohoto regionu, přináší jedinečný pohled na jeho kulturní dědictví. V pražském centru moderního umění DOX probíhá výstava Radky Bodzevič s názvem Faust. Inspirace vychází z literárního díla Goethe, které zkoumá lidská dilemata a rozhodnutí. Obrazy jsou k vidění od 19. června do 8. listopadu 2024. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.
4: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kulinářství přinášíme zajímavost z Japonska. Restaurace Wakatori v prefektuře Shizuoce tvrdí, že jejím tajemstvím je použití stejného oleje na smažení kuřat již 66 let. Tento neobvyklý přístup přinesl restauraci prestižní ocenění, což svědčí o tom, že v gastronomii mohou netradiční metody přinést úspěch. Loučím se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

0: Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Tohle je duo z Belgie, Viva la Fete, s trackem Nuit Blanche. Právě teď na Bčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Miles Davis, legendární trumpetista a jeden z nejvlivnějších jazzových umělců, slaví své století s novým boxsetem, vydaným pod značkou Prestige Records. Kolekce Miles 56 zachycuje jeho spolupráci s Hvězdným kvintetem, která brilantně spojuje minulost a budoucnost jazzu. Tento set představuje vrchol Davisovy tvorby z 50. let a nabízí posluchačům hlubší pochopení jeho inovativního hudebního vkladu. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: To nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Posloucháš rovný bíte na Bčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz. Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Pohodička z reggae na B.

0: Je pravé poledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Arnold Schwarzenegger se zúčastnil speciálního večera v pražském paláci Joffin, kde mluvil před stovkami svých fanoušků. Program zahrnoval slavnostní tříchodovou večeři a aukci předmětů podepsaných samotným Arnoldem. Výtěžek z aukce šel na charitativní účely a fanoušci si tak odnesli nezapomenutelné zážitky z této premiérové události. Básník a spisovatel Miloš Doležal v nové knize odhaluje kouzlo Vysočiny, kraje plného literárních legend. Jaroslav Hašek na Lipnici provázel skauty a Foglar zase šířil své myšlenky. Doležal, rodák z tohoto regionu, přináší jedinečný pohled na jeho kulturní dědictví. V pražském centru moderního umění DOX probíhá výstava Radky Bodzevič s názvem Faust. Inspirace vychází z literárního díla Goethe, které zkoumá lidská dilemata a rozhodnutí. Obrazy jsou k vidění od 19. června do 8. listopadu 2024. Od kultury zpět k hudbě na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kulinářství přinášíme zajímavost z Japonska. Restaurace Wakatori v prefektuře Shizuoce tvrdí, že jejím tajemstvím je použití stejného oleje na smažení kuřat již 66 let. Tento neobvyklý přístup přinesl restauraci prestižní ocenění, což svědčí o tom, že v gastronomii mohou netradiční metody přinést úspěch. Loučím se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rádio Bčko. Beaty tvého srdce. Rádio B. .cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kulinářství přinášíme zajímavost z Japonska. Restaurace Wakatori v prefektuře Shizuoce tvrdí, že jejím tajemstvím je použití stejného oleje na smažení kuřat již 66 let. Tento neobvyklý přístup přinesl restauraci prestižní ocenění, což svědčí o tom, že v gastronomii mohou netradiční metody přinést úspěch. Loučím se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Arnold Schwarzenegger se zúčastnil speciálního večera v pražském paláci Joffin, kde mluvil před stovkami svých fanoušků. Program zahrnoval slavnostní tříchodovou večeři a aukci předmětů podepsaných samotným Arnoldem. Vítěžek z aukce šel na charitativní účely a fanoušci si tak odnesli nezapomenutelné zážitky z této premiérové události. Básník a spisovatel Miloš Doležal v nové knize odhaluje kouzlo Vysočiny, kraje plného literárních legend. Jaroslav Hašek na Lipnici provázel skauty a Foglar zase šířil své myšlenky. Doležal, rodák z tohoto regionu, přináší jedinečný pohled na jeho kulturní dědictví. V pražském centru moderního umění DOX probíhá výstava Radky Bodzevič s názvem Faust. Inspirace vychází z literárního díla Goethe, které zkoumá lidská dilemata a rozhodnutí. Obrazy jsou k vidění od 19. června do 8. listopadu 2024. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.

Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne na rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Mus pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Hity, které znáte právě teď na Béčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Miles Davis, legendární trumpetista a jeden z nejvlivnějších jazzových umělců, slaví své století s novým boxsetem, vydaným pod značkou Prestige Records. Kolekce Miles 56 zachycuje jeho spolupráci s Hvězdným kvintetem, která brilantně spojuje minulost a budoucnost jazzu. Tento set představuje vrchol Davisovy tvorby z 50. let a nabízí posluchačům hlubší pochopení jeho inovativního hudebního vkladu. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Pořádně nalomený beat. To na Bčku můžem.
3: Got this feeling in my head.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

the bracket.

0: 380 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
1: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Čerstvé informace z umění
2: i kultury ti přináší Rádio B.
3: Arnold Schwarzenegger se zúčastnil speciálního večera v pražském paláci Joffin, kde mluvil před stovkami svých fanoušků. Program zahrnoval slavnostní tříchodovou večeři a aukci předmětů podepsaných samotným Arnoldem. Výtěžek z aukce šel na charitativní účely a fanoušci si tak odnesli nezapomenutelné zážitky z této premiérové události. Básník a spisovatel Miloš Doležal v nové knize odhaluje kouzlo Vysočiny, kraje plného literárních legend. Jaroslav Hašek na Lipnici provázel skauty a Foglar zase šířil své myšlenky. Doležal, rodák z tohoto regionu, přináší jedinečný pohled na jeho kulturní dědictví. V pražském centru moderního umění DOX probíhá výstava Radky Bodzevič s názvem Faust. Inspirace vychází z literárního díla Goethe, které zkoumá lidská dilemata a rozhodnutí. Obrazy jsou k vidění od 19. června do 8. listopadu 2024. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.
4: Big Beat na Bčku. To může.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Rádio Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma, teprve žije. Rádio B.cz.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B.
3: Nový thriller The Get Out, režírovaný Derekem Bortem, představuje Russella Crowa jako Manka Capaca, bývalého majitele nočního klubu, jenž se snaží uniknout své nebezpečné minulosti. Děj filmu, který je inspirován románem Strip Thomase Perryho, zahrnuje napětí z kartely, záhadného muže a dva nelítostné střelce. Film slibuje dramatické zvraty a napínavý příběh, který diváky udrží v napětí. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Ty hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti kulinářství přinášíme zajímavost z Japonska. Restaurace Wakatori v prefektuře Shizuoce tvrdí, že jejím tajemstvím je použití stejného oleje na smažení kuřat již 66 let. Tento neobvyklý přístup přinesl restauraci prestižní ocenění, což svědčí o tom, že v gastronomii mohou netradiční metody přinést úspěch. Loučím se s vámi, posluchači Rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.

0: Je 5 hodin na Rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší Rádio B.
3: V brněnském kabinetu Můz pokřtí své nové album kapela Slot. A dorazí i zajímaví hosté. Lístek vyjde na 300 korun. Palác Akropolis v Praze si dnes od 19.30 podmaní bratři Orfové, kteří koncertují jen sporadicky, tak si je nenechte ujít. Lístek vyjde na 480 korun. V Kongresovém centru v Praze vystoupí americká zpěvačka Beth Hart. Vstup startuje na 1590 korunách.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
1: Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Rádio Béčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. Bčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

0: přítel v dívky měnit a nestačí.
1: Je 6 hodin na Rádiu B.
2: Čerstvé informace z umění
3: i kultury ti přináší Rádio B.
4: Arnold Schwarzenegger se zúčastnil speciálního večera v pražském paláci Joffin, kde mluvil před stovkami svých fanoušků. Program zahrnoval slavnostní tříchodovou večeři a aukci předmětů podepsaných samotným Arnoldem. Výtěžek z aukce šel na charitativní účely a fanoušci si tak odnesli nezapomenutelné zážitky z této premiérové události. Básník a spisovatel Miloš Doležal v nové knize odhaluje kouzlo Vysočiny, kraje plného literárních legend. Jaroslav Hašek na Lipnici provázel skauty a Foglar zase šířil své myšlenky. Doležal, rodák z tohoto regionu, přináší jedinečný pohled na jeho kulturní dědictví. V pražském centru moderního umění DOX probíhá výstava Radky Bodzevič s názvem Faust. Inspirace vychází z literárního díla Goethe, které zkoumá lidská dilemata a rozhodnutí. Obrazy jsou k vidění od 19. června do 8. listopadu 2024. Od kultury zpět k hudbě. Na Rádiu B.

Ahoj, ahoj, jsem Antonín Padrta a vítám tě při poslechu 27. dílu pořadu Houpando Grande. Jako vždy mám pro tebe nachystanou parádní houzovou nadílku, tak se připrav a pojď si to se mnou poslechnout.

Vážení posluchači Rádia B, s vámi Andrew J. Posloucháte 43. díl pořadu D-Box. Dnešní díl je jako speciální, nahrávám z Cardiffu od mého kamaráda, který slaví narozeniny.

This beautiful thing is by Christopher Ledger and it's called Swap Function. And now please excuse me guys, here I'm gonna switch to Czech. I'm just gonna talk about the parties going on in the Czech Republic this summer and then I'll be back into English. Takže zpátky zdravím všechny posluchače Rádia B, tady je Andrew J, posloucháte 43. díl D-Boxu. Tak jen ve zkratce bychom si řekli, co se bude dít tohle léto v České republice. A ještě před létem, takže první akce je 12. a 14. 6. Magor Spartička slaví 25 let v Albeři a bude tam i známý italský DJ Chris Corey, takže doporučuju. A zdravím tímto Jirku, Vildu Magora a všechny další Adelu. Věřím tomu, že to bude skvělá akce a kdybych měl křídla, tak moc rád přiletím. No a potom 26. až 28. v Kopru bude další akcička, taková předletní, kde vystoupí hodně známých českých DJů z undergroundového odvětví. No a pokračujeme dál, na začátku července 3. až 5. je takzvaný Open Air Weekender v Benešově u Semil, který pořádá partička Feel the Rhythm Family v čele se Spinalem. Potom 17.7. Rumpere číslo 2 okolí Berouna pořádá Sunshine People a Honza Berdych, Petr Moskito, tihle chlapi zdravím na dálku. 24.7. Lilu Naughty B-Day Bash, Lilu a Petr K. vystoupí v Praze na razové akci, informace dodám později. Dále 6. až 8. 8. Povaleč Kvadrant slaví 30. narozeniny a taky samozřejmě velká akce, festival, hodně party. No a nakonec bych dodal ještě 4. 9. Pavel Bydlo Easy v Jablonci Pivovar Vault.

znáte Jamiroquai? Asi jo. Je takový známý umělec a určitě udělal super Flag Space Cowboy. A my si teďka dáme Club Mix, takovou Jamiroquaiskou klasiku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. S náma teprve žiješ. Rádio B.cz.

nothing ever dies. Everything that's true will survive.

0: Je 10 hodin na rádiu B.
1: Psal se rok 2002, kdy pouze 22-letý Lincoln Barrett obrátil drumbassový svět na ruby. Vychází totiž jeho dlouho hrající album True Colors, které nastavilo laťku drumbassu na hezkých pár let dopředu. Ano, je zde řeč o miláčkovi publika, o DJi, producentovi, říkající si High Contrast. Lincoln studoval na filmové škole, ale čím dál více tíhnul k hudbě. Již v 90. letech se nechal zaměstnat v jednom malém record shopu, kde si usměrňoval svůj vkus k hudbě. Jak on sám říká, mám rád punk, jazz i klasickou hudbu. Právě její transformace do drum bassu udělala z mé hudbu tu, kterou zřejmě rádi posloucháte. High Contrast je dneska přední světovou postavou drum bassu. Jeho melodické, ale zároveň velmi taneční sety jsou zárukou jisté kvality. Pojďme si jeden z jeho setů užít teď na Bčku. Dámy a pánové, toto je High Contrast.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Čau, zdraví vás Mikim. A teď uslyšíte můj set pro pořad Exkluziv na Rádiu.

0: teď pojďme trochu zrychlit. Začíná The Noble Session, která ti přináší výběr toho nejlepšího drum and bassu na celé zemi.
1: Za britským duem Hybrid Minds se skrývá Josh White a Matt Lowe. Ty se poznali ve své práci, kdy oba dělali v hudebním vydavatelství. Oba měli zkušenosti se skládáním elektronické hudby a tak se jednoho dne rozhodli, že to spolu zkusí. Co se stalo potom, asi nikdo z nich netušil. Perfektně načasovaný timing, jejich cit pro melodický drum bass z prvky jazzu, soulu a tribopu jejich kariéru nastartoval téměř okamžitě. Po jednom z jejich prvních vydaných singlů The Place se dostali do playlistů snad všech liquid funkových DJů na světě. Byli to jedni z těch, kteří drum bassu přivedli ještě větší posluchačskou základnu a zpřístupnili drum bass i těm, kteří třeba tvrďárny moc nemuseli. Což konec konců můžete posoudit právě teď. Hybrid Minds na rádiu B začínají.

0: Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drumbass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drumbassu. Máte-li rádi melodičtější drumbass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte, co skladba to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na rádiu B právě startuje.

Jsou 2 hodiny na Rádiu B. Jack.